svar. Det som når, det som når. Det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stejne čveč se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas nor,